0: Music Radio.
1: Byly 3 hodiny. Color Music Radio.
2: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Music Radio.
1: Bylo 6 hodin. Kolor Music Radio.

0: To Mixdown, to je muzika 60. let až po současnost v non-stop hudebním mixu.
1: Každý čtvrtek v 18. hodině s Alešem Konopkou.
2: A repríza pořadu každou neděli po 17. hodině.
3: Mixdown. Call the music. Call the music. Call the music. Call the
4: music. Call the music video. Call the music video. The best music. The best.

0: Posloucháte Color Music Radio. Color Music Radio.
1: Každý čtvrtek po 18. hodině s Alešem Konopkou.
2: In the Music Mix.

0: down.
1: Posloucháte Color Music Radio. Color Music Radio.
2: Každý čtvrtek po 18. hodině s Alešem Konopkou.

0: Posloucháte Color Music Radio. Color Music Radio.
1: Mixdown, to je muzika 60. let až po současnost v non-stop hudebním mixu.
2: Mixdown. Každý čtvrtek po 18. hodině s Alešem Konopkou.
3: In the Music Mix.

0: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
1: Color Music Radio.
2: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.

0: Dámy a pánové, přivítejte zde frenetickým potleskem jednoho z nejlepších showmenů, kouzelníků, ale hlavně zpěváků v celé Evropské unii. Našel si čas a bude tu dnes s vámi. Poprosím o potlesk ve stolu. Přichází nejraketák Romeo Ondráček. Užijte si show a klidně se můžete fotit s Romanem. Jedno foto stojí 15 eur.
1: Tak dámy a pánové, hezké úterní ráno. Máme lehce po 7 hodině. Ale to nevadí, užijeme si to. První song, který jsem dnes vybral, má na starosti George Michael. Protože minulý týden, kdyby ještě žil chudák, tak by oslavil svoje 63. narozeniny. Takže první song dnešní Romeo show se jmenuje White Light. Tak George, rozjeď to.

I'm Live White Light. Tak to byl George Michael. 30. června v úterý ráno. A protože dnes slaví svátek Šárky, tak všem Šárkám přejeme všecko nejlepší a posíláme jim taky jednu krásnou písničku. Do you think I'm sexy? Přesně tak. Myslím si, že seš sexy. Rod Stewart to má na starosti.

Tak to byla písnička pro všechny šárky, které dnes slaví svátek. Do you think I'm sexy? A Rod Stewart. A doufám, že jste všichni šťastní. Že už nejsou takový vedré, jako byli o víkendu. Prostě, že jste happy. Tady je Pharrell Williams a jeho mega hit.

Hargot, to byl rychlej konec. Tak jsem taky happy. Tak to byl Pharrell Williams a teď to má na starosti Robbie Williams s mým oblíbeným songem Go Gentle. Máme 7 hodin, 21 minut. Užijte si hezký úterý na Color Music Radio.

Tak to byl Robbie Williams, Go Gentle. A teď nastupuje sestra Beyoncé, Solange, a její hit Losing You. Máme 7.26, je úterý,

Jak jsem říkal, to byla sestra Beyoncé Solange a její hit Losing You. A teď přesně v půl osmé a taky v sobotu v půl páté to rozjede Weekend a Daft Punk. Mimochodem Daft Punku jsem taky dlouho neslyšel. Chybí mi kluci. I feel it coming. Tak hezký ráno, koloráci. Tell me

I Feel It Coming, Weekend a Daft Punk. Tak koukám na sportovní zprávy, protože krom mistrovství světa ve fotbale začal i Wimbledon. A tenhle ten Grand Slam mám hodně rád. Tak uvidíme, držím palce všem českým tenistům a tenistkám. Mohlo by to dopadnout dobře. Včera byl první den, tak uvidíme, jak to bude všechno probíhat. Tak abyste měli výborné výsledky, tak vám do Anglie posílám Simple Minds. Don't you forget about me. Tak hezký ráno.

Don't you forget about me, Simple Minds. Tak a teď zahraju a splním jedno přání, protože posluchač Jirka z Plzně si přeje Simply Red. Je vtipný, že mi napsal zrovna, když hráli Simple Minds, abych mu zahrál Simply Red. Tak tady jsou Simply Red a Money is Too Tight to Mention. Tak Jirko, užij si taky hezký ráno. Stejně jako já a všichni posluchači Color Music Radio. Je 7:38, je úterý a v záznamu taky sobota.

Money is too tight to mention. Simply Red. Tak, podíváme se asi naposledy na takový malý, milý ohlednutí, kdy minulý týden měli koncert v O2 aréně Duran Duran a písničkou Ordinary World údajně dojali celou O2 arénu. Tak i já vám ji dnes pouštím a tím se rozloučíme s červnem, protože dnes máme 30. června a zítra nám startuje červenec. Tak vám přeju krásný ráno a hlavně pohodový ráno. Žádný vedra už nebudou. Aspoň tento týden.

Ordinary World, Duran Duran. Tak to byla vzpomínka na jejich skvělý koncert, který se odehrál minulý týden v O2 aréně. A teď si zavzpomínáme ještě na jeden koncert. Na Metronom festivalu v Letňanech hrála i kapela Manic Street Preachers a byli výborní. Tak tady jsou I Live to Fall Asleep.

I Live to Fall Asleep. Manic Street Preachers. Tak a splním ještě jedno dnešní poslední přání Jirkovi do Brna. Jirka si přeje Talk Talk. Ale ne Such a Shame, ale písničku, která se jmenuje stejně jako kapela. Talk Talk. Takže čtyřikrát Talk Talk Talk Talk. Dnes na Koloru. Tak Jirko, dej si volume right.

udělat si název kapely Talk Talk a potom taky první single, který se jmenuje Talk Talk. Tak doufám, že to Jirku v Brně potěšilo. No a tady je můj dnešní poslední single na Coloru, který má na svědomí Michael Jackson. Wanna be starting something. Tak vám všem přeju opravdu krásný úterý a krásnou sobotu. Hlavně sobotní odpoledne. A za chviličku už to rozjede Friky, potom Martin Svátek, Lukáš Kolíval a další a další. Tak se mějte krásně a těším se na vás opět zítra ráno. Ahoj.

0: Color Music Radio. Color Music Radio.
1: To byla famózní a skvělá show.
2: Ahoj, tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
3: Color Music Radio.
4: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane. Color Music Radio.
2: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
5: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. levnematrace.eu.
6: Color Music Radio.
7: Bylo 8 hodin. Color Music Radio.
8: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bot a oblečení Bohempia.eu.

Freaky, časomíra tady ve studiu ukazuje 9 minut po 8. Dneska je, přátelé, 30. června, je úterý a Šárky nám dnes slaví jmeniny. Stejně jako obvykle i dnes mám pro vás informace o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude a meteorologové nám pro dnešní den slibují, a to následovný, bude opravdu různorodě. Potkat totiž můžeme jasno, polojasno a polojasno s dešťovými přehánkama či dešť. Nejvíc deště by mělo být podle informací na západě Čech, tedy Karlovarsko, odkud by měla přicházet ta studenější fronta, nejtepleji a nejvíc sluníčka, a kdy teploty by podle meteorologů měly dosáhnout, jestli se nepletu, to ještě radši zkontroluju, maxima, a tedy 35 stupňů, a to na Moravě. Tedy konkrétně koukám na Brno. V Praze by potom se to mělo hodně mlít a uvidíme, jak to bude vypadat. Já vám řeknu teploty, ty raní 18 až 22 stupňů nad nulou. V odpoledních maximech potom můžeme očekávat 22 až zmiňovaných 35. Ten rozdíl tedy je dost markantní. K večeru 21 až 29 a přes noc potom 17 až 20 stupňů. To jsou informace o počasí, víme, komu poblahopřát se za datum, za den i kolik je hodin. A jak jsem zmiňoval, v Brně sluníčko jen s občasnou přehánkou někdy v podvečer, v Karlových Varech potom déšť, tedy dá se říct, téměř celý den, minimálně tedy s polojasnem by tam nějaká ta kapka padnout mohla. Tak počasí máme za sebou, pojďme si říct, co se bude dít v dnešní Frikoloře. Pravidelný posluchač už ví, a to, že si budem pouštět písničky ve dvou hudebních setech. Ten první bude věnovaný rapu a hip-hopu. Odstartovali jsme silnou dvojicí, a to Snoop Dogg a Exhibit, Be Please. No a v druhý části tedy si dáme dnes houseový speciál. Plný novinek z posledního týdne v DJském mixu. Jsem tam nějaký ten scratch, taky nějaký ten kopanec, blbý keci. Přijdou hlavně před 9. a 10. protože na řadě bude rubrika Frikolora Infos a informace z internetu, který ani dneska nepotřebujete, nechcete a neměli byste vědět. Tak tady tohleto rozdýchá.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Free Colora, 32 minut po 8 hodině a zdravím Karlíka, ten píše, že mu to tam dobře sázím, tak to mě samozřejmě těší. Byl tady A Tribe Called Quest, taky třeba De La Soul, teď už ale Naughty by Nature, Color Music Radio, DJ Freaky za gramcema, dobrý ráno.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Free Color a 8:40 minut po 8 hodině. A já jsem vám minulej rok říkal a v podstatě jsem byl nadšenej z toho, co se v Japonsku při našem výjezdu na mistrovství světa dělo. No a teď se tady vrací docela často informace o tom, jak to vlastně vypadá s tím českým domem v rámci Expa v Osace. Já jsem dával na sociální sítě jenom takový ty pozitivní věci v rámci našeho vystoupení, který bylo dokonalý, a já bych chtěl všem Japoncům pomocí Color Music Rádia poděkovat. A samozřejmě třeba i Jáchymovi a dalším, kteří se o nás starali, ale byly tam i věci, které neúplně přesně seděly tak, jak tedy měli, a my jsme to jako tým nezveřejňovali, i když jsme o to byli v podstatě z některých částí proseni, aby jsme řekli, jak se věci měly, tak já si tyhle věci zatím nechávám a někdy možná se k tomu vrátíme a tedy dotáhneme vlastně tu celou naši výpravu, která samozřejmě v tom obrovském složení 9 lidí ví přesně, jaká situace probíhala. A my jsme si ji vlastně dokonce užívali, dá se říct, i některé negativní věci se dají přetavit v ty pozitivní, a to my jsme v Japonsku podle mě zvládli úplně perfektně. Tak až tedy se jim povede odklidit ten český dům, který byl mimochodem nádherný, a celý ten tým kolem toho, v úvozovkách celý, byl fakt jako parádní, tak byly tam věci, které nebyly úplně ideální, a teď tedy vyplouvá na povrch, že to nebylo jenom v rámci třeba uměleckého tedy zastoupení, ke kterému se asi ne vždycky úplně všichni chovali dokonale, tak i některé další produkční věci nebyly úplně evidentně dotažené. Tak uvidíme, co z toho ještě vyplyne, mě to dost zajímá, protože, jak jsem říkal, nechtěl jsem tahat špinavý prádlo na povrch a ani to nedělám. Ale jsou věci, které rozhodně tedy mě zajímají v rámci Expa. Jak to celý dopadne? A já bych chtěl poděkovat paní Takamine za pozvání třeba na tedy český festival do Tokia ještě jednou, protože tam to bylo všechno pintlich japonský, přátelé, tak jsem si to tak nějak představoval. No ale i dalším, který tedy stáli za tím, že jsme mohli být součástí třeba i závěrečného dne, tedy právě Expa v Osace, což si já osobně píšu jako tedy obrovskou záležitost, která se povedla, a já myslím, že právě to japonský publikum, pro který jsme tam chtěli představit ten náš český DJing ve složení třeba Opia nebo Simonček, taky s náma byl slovenský Tentato, my všichni jsme tam společně vystoupili a vystoupení mělo podle mě parádní úspěch. Takže to byl jen takovej návrat a takový oslý můstek v rámci toho, co se tam třeba dělo a jak to dopadlo.

0: Color Music Radio, pořad Frikolora, za gramce má mikrofonem DJ Friky. Časomíra tady ve studiu ukazuje 650 minut po 8 hodině. Dneska je poslední den, jestli se nepletu, tedy června. Ano, přátelé, je tady 30. červen, zítra už je 1. července. Dnes ale ještě červená šárka slaví jmeniny. Stejně jako obvykle i dnes mám pro vás doplňující informace o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude a meteorologové nám slibují opravdu různorodé počasí, protože například na západě Čech bude převážně pršet, nebo už by mělo v tuhle chvíli být polojasno s dešťovými přeháňkama. Naopak tedy ve středních Čechách by mohlo začít tedy pršet až někdy odpoledních či podvečerních hodinách. No a na Moravě tam by mělo být slunečno téměř celý den a ty teploty by měly být také nadstandardní. Stále by se totiž mohly v maximech pohybovat kolem 33 stupňů. Což tedy v Karlových Varech rozhodně nehrozí, tam by maxima dnes měly dosahovat 22. Po ránu 18 až 20... 6, přátelé, k večeru potom teploty klesnou na 17 až 20 stupňů. To jsou informace o počasí, víme, komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se teď podívat, co nepodstatného nám dneska napsali internety. 4 důvody, proč mají rozchody zejména po 50 větší dopad na muže. Rozvody a rozchody jsou těžké pro každého. Čím déle spolu partneři žijí, tím hůř se s koncem vztahu vyrovnávají. Možná byste to neřekli, ale pro muže, zejména ve vyšším věku, bývá rozchod větší výzvou než pro ženu. Proč to tak je a jak předejít šoku z toho, že s vámi drahá polovička z ničeho nic tedy rozešla? Obecně se může zdát, že rozvody a rozchody mají větší a těžší dopad na ženy, ale zdání klamé, je to dáno hlavně tím, že na rozdíl od mužů o nich ženy nemlčí a je pro ně snadnější veřejně projevit emoce. 4 důvody, proč mají rozchody větší dopad pro muže. Za prvé, chybí mu opora. Ženy mají v těžkých životních situacích k dispozici emoční záchranné brzdy, mají kamarádky, minimálně jednu nejlepší. Za druhé, příliš spoléhá na partnerku. V životech spousty mužů hraje manželka či partnerka několik rolí najednou. Stává se pro muže vším nejlepší přítelkyní, milenkou, společnicí, důvěrnicí. Když ho opustí, muž spolu s láskou a romantikou ztrácí pocit stability a bezpečí. Za třetí, rozchod nebyl jeho nápad. Průzkumy dokazují, že 60 až 70 všech rozvodů a rozchodů iniciují ženy, zatímco žena, která se rozhodne ve vztahu odejít, je nakonec připravená a zpracovává toho ještě předtím, než ho o svém záměru řekne muži. Manžel je potom v šoku. A za čtvrté, ve vztahu spohodlněl. Ano, přátelé, obzvláště mužům, kteří mají velmi pečující partnerky či manželky, se stává, že ve vztahu nebo manželství spohodlní. Nejprve postupně polevují ve snaze dělat cokoliv, čím by ženu potěšili a vztah posílili. Následně pokračují tím, že přestávají pracovat i sami na sobě. Vztah skončil, co teď? No tak to už si budete muset dočíst. No a další informace, kdo má při sexu iniciativu. Studie boří stereotyp o mužích a ženách. Muži jsou aktivní, mají iniciativu, řeknou si, co v posteli chtějí. Podle svých sexuálních tužeb ženy jsou pasivní, spíš vycházejí vstříc, reagují. Onen scénář je do naší tradiční kulturní představy vepsaný po desetiletí. Aktuálně studie ho prověřila, její hlavní otázka zněla, závisí iniciativa při sexu na genderu. U středním zájmem studie, vydané v magazínu Journal Social and Personal Relationship, je sexuální asertivita. Neznamená nátlak, vyjadřuje ochotu říct, co si chceme a přebrat iniciativu. Jde-li o vlastní touhy, dát najevo vlastní přání, postrčit situaci k jejich naplnění, nečekat, co přijde. Sexuální asertivita je dveřmi k lepšímu intimnímu životu. Podle výzkumu se pojí se spokojenějším sexem, ale též s větší sexuální sebeúctou úctou a schopností zajistit si bezpečnější sex. No a jednoznačné výsledky, které mění pohled na věc. Autorská dvojice, tak tu zajímalo líčí Corner pro server PsyPost, zda sexuální asertivitu, schopnost dávat najevo své sexuální přání a potřeby, nejlépe určuje gender. Moc tedy do jaké míry má člověk pocit, že může ovlivnit svého partnera, partnerku nebo heteronormativita. Tou se rozumí přesvědčení, že heterosexualita a její tradiční genderové role jsou přirozené a nadřazené ostatním způsobům prožívání sexuality. Corner to vysvětluje i sdělněji. Vykazují muži vyšší míru sexuální asertivity než ženy. Pozorujeme to jen u heterosexuálních párů, ale ne u queer párů, kde mohou být tradiční normy méně relativní, nebo spočívá sexuální asertivita primárně na moci, vnímané schopnosti ovlivňovat vztah a to toho druhého a pomoci k naplnění svých potřeb. Tak já bych se chtěl dočíst, jak to teda je, ale ten článek je neuvěřitelně dlouhý. Výzkum nezastírá ani některé limity, ano přátelé, lesbické ženy pak vykazovaly o něco nižší sexuální asertivitu, vztah moci a sexuální asertivity však přinesly i překvapení. Napojení mezi mocí a sexuální asertivitou bylo nejsilnější u párů, kde oba vykazovali nejvyšší míru sexuální asertivity. Už se v tom začíná motat. A poslední informace. Berete tyto léky, v létě mohou v kombinaci se sluncem nebo alkoholem způsobit nečekané potíže. Léto mění nejen naše plány, ale i to, jak v těle fungují běžné, tedy užívané léky. Slunce, vysoké teploty nebo sklenka alkoholu mohou zesílit jejich účinky i zvýšit riziko nepříjemných komplikací. Mnoho lidí přitom netuší, že některé léky mohou v kombinaci s letními radovánkami způsobit silné kožní reakce, závratě nebo ovlivnit jejich bezpečnost i účinky. Léto je obdobím dovolených, festivalů, grilování i dlouhých dní strávených na slunci. V létě se často mění náš režim, trávíme více času, tedy venku, pijeme méně vody, než je třeba a častěji konzumujeme i alkohol. To všechno může ovlivnit, jak léky v létě působí. Jedním z méně známých rizik je takzvaná fotosenzitivita, tedy zvýšená citlivost pokožky na ultrafialové záření. Ta může způsobit výraznější spálení, podráždění, vyrážku nebo vznik pigmentový skvrn i po krátkém pobytu na slunci. Podle odborníků existuje více než 300 léčiv, které mohou zvyšovat citlivost kůže na UV záření. Tento jev se označuje právě jako fotosenzitivita a může vést podrážení pokožky i při velmi krátkém pobytu na slunci. Nejde jen o antibiotika, přátelé. Na alkohol dejte pozor dvojnásob. A tady píšou tedy a vypisují a je tady i nějaký seznam těch léků. Nebudu toho opět zabředávat, je tam toho opravdu mnoho. Takže bacha na léky, alkohol a slunce, to byly informace, které jste nepotřebovali vědět, teď něco, bez čeho bych se neobešel a to zní vždycky stejně, tedy že parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Madfinger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz, no a s technologiema tady ve studiu pomáhá firma Prodance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. 9:04, přátelé, a já se teď už vrhám na další část pořadu Frikolora, která proběhne po reklamním bloku a bude se věnovat jak jinak než muzice, tentokrát houseovej úterní speciál, ano přátelé, za chvíli taneční muzika, já mám to úterý moc rád, někdy se to povede úplně parádně, tak doufám, že tomu bude taky dnes, dozvíme se, co vyšlo v posledních 7 dnech, zahrajem si to v DJském setu, jsem tam si tam do toho škrábnem, teď to znáte už za chvíli tady na Koloru po reklamě. Ještě jednou příjemný dobrý ráno při poslechu pořadu Frikolora.
1: Sinašrot, to my taky. Jsme Sajdašrot.
2: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
1: Cajdašrot.
2: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.
3: Cajdašrot, my jsme na šrot.
4: Vždycky jsem měl rád pořádné věci. Proto jsem přešel na pořádné vytápění od Primagasu. Funguje, i když jsou tuhý mrazy, nesvítí slunce. A i když se mi chce třeba zařezávat. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
5: M-Car Studio. M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
6: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
7: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
8: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
9: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin. Živě z record shopu Fono.cz.
8: Nalaď si Fonotač.
9: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
8: Fonotač.
9: No tak to roztoč.
8: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.

Posloucháš nejdivnější pořad český méteru, Frikolora mezi 8 a 10, úplně vybočuje z těch standardů. Aktuální pecky, které vyšly v posledním týdnu v DJském mixu, to nikde jinde než na Color Music Radio neuslyšíte. Tohle je Sven Wagner, I Got Bowie. Za chvíli už další známý producent, úterní producent tady z Frikolory, a to Chemars, It's the Demanding.

posledních pár dní a toho, co se rozjela tour společně s Chinasky, jsem měl pár rozhovorů i ohledně Frikolory, překvapivě, a bylo tam pár pochvál, pár negací, to je v pořádku, ale padlo tam, jak to, že mě to furt baví. A jeden z těch důvodů, který tedy teď mě hodně hypuje, je to, že mě trošku popostrčil Martin Svátek v rámci toho, že bych mohl hrát trošku něco jiného. A tam se zrodila ta myšlenka, pojďme si hrát opravdu něco jiného, kde tohle nikde neuslyšíte. Ano, přátelé, divná tedy věta, špatný složení slov, ale to není nic neobvyklého. Důležitý je, že tady hrajeme muziku, kterou jste pravděpodobně neměli možnost ještě slyšet. Z posledních 7 dnů houseovej speciál v úterý. V pondělí je to Baseline UK Garage, ve středu Frikotek a ve čtvrtek Breakbeat a v pátek Drum and Bass. No není to krásný? Já se bavím, doufám, že vy se bavíte aspoň z poloviny, tak jako já tady ve studiu. Dobrý

Ta různorodost pořadu Frikolora je neuvěřitelná. V první části oldschoolovej rap a hip-hop, v druhé části aktuální novinky z houseový muziky. A tady píše Dáša, co píseň to Lahutka, nejlepší DJ ever, k tomu tedy prvnímu setu. I ten hip-hop oldschoolovej si stále najde svoje fanoušky. No a mě ta různorodost, tedy opravdu ta škála, různobarevnost tohodle toho vysílání taky mega baví. Tak jsem rád, že to oceňujete. Tohle Walk on my shoes, baby, a MNH.

Genetic Funk a String Theory a já tady mám vyhlášení páteční soutěže, přátelé. Je potřeba říct, kdo že vyhrál lístek na Lety Troll a my nekončíme s tím rozdáváním lístku v pátek v rámci drumbassovýho junglovýho setu, tedy klacky v kýblu. Pro vás mám ještě připravené lístky a teď se tedy výherkyní stala poprvý tedy dáma Soňa Opálecká, tak my samozřejmě gratulujeme k lístku. Soňa už ví, jak se k lístku dostane, což je easy peasy. No a vy, pokud jste ještě nevyhráli a chtěli byste na Lety Troll vyrazit zdarma společně s Frikolorou, budete mít i v pátek možnost.

ještě jedna novinka, ta už není úplně tak aktuální, když v podstatě taktéž vyšla dnes na jednom, tedy na jedný z kompilací. Ale název aktuální stále ještě je Sunny Rhythm a Winds Expo. Tou ten dnešní druhý houseový set ukončíme a my už za chvíli tedy si zopakujeme informace z internetu, který ani dneska nepotřebujete, nechcete a neměli byste vědět. Frikolora Infos, rubrika, která uzavírá Frikoloru každý všední den, a to před 10. hodinou, přijde na řadu i dnes.

poslední červnový vysílání, zítra už tedy odstartujeme červenec, je totiž 30. června. No a další a poslední novinka, Sunny Rhythm.

0: Trikolora asi není úplně pro každýho, ale já jsem si to dneska mega užil. 54 minut po 9. hodině si zopakujem údaje vztahující se k dnešnímu dni a je 30. června. Už jsem to před chvílí říkal, máme úterý, svátek nám slaví šárky a meteorologové nám slibují, že i dnes počasí bude. No a meteorologové nám slibují, že počasí bude opravdu různorodý. Potkat totiž můžeme jasno, polojasno s dešťovýma přehánkama, také déšť, přátelé, a déšť bude převážně na západě Čech, naopak na Moravě by mělo být převážně slunečno a ve středních Čechách se to bude mlít. Pojďme se podívat na teploty, ty ranní by měly být v tuhle chvíli mezi 18 až 22 stupni. V odpoledních maximech potom můžeme očekávat rozdíl docela markantní, a to 22 až 35 stupňů. K večeru se ochladí na 21 až 26 a přes noc potom teploty kolem 17 až 20 stupňů. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát, co za datum, za den i kolik je hodin. Co nám napsali internety, se dozvíme právě teď. 4 důvody, proč mají rozchody zejména pro 50 větší dopad na muže. Rozvody a rozchody jsou těžké pro každého. Čím déle spolu partneři žijí, tím hůř se s koncem vztahu vyrovnávají. Možná byste to neřekli, ale pro muže, zejména ve vyšším věku, bývá rozchod větší výzvou než pro ženu. Proč to tak je a jak předejít šoku z toho, že se s vámi drahá polovička z ničeho nic rozešla? No tak pojďme se podívat. 4 důvody, proč mají rozchody větší dopad na muže. Za prvé, chybí mu opora. Ženy mají v těžkých životních situacích k dispozici emoční záchranné brzdy, mají kamarádky, minimálně jednu nejlepší. Za druhé, příliš spoléhá na partnerku. V životech spousty mužů hraje manželka či partnerka několik rolí najednou, stává se pro muže vším nejlepší přítelkyní, milenkou, společnicí, důvěrnicí. Když ho opustí, muž spolu s láskou a romantikou ztrácí pocit stability a bezpečí. Rozchod nebyl jeho nápad, průzkumy dokazují, že 60 až 70 % rozchodu tedy iniciují ženy, zatímco žena, která se rozhodne ze vztahu odejít, je nakonec připravená a zpracovává ho ještě předtím, než o svém záměru muži řekne partner či manžel, je potom v šoku. No a za čtvrté, ve vztahu spohodlněl. Obzvlášť mužům, kteří mají velmi pečující partnerky či manželky, se stává, že ve vztahu nebo manželství spohodlní. Nejprve postupně polevují ve snaze dělat cokoliv, čím by ženu potěšili a vztah posílili. Následně pokračují tím, že přestávají pracovat i sami na sobě. No a my pokračujeme. Kdo má při sexu iniciativu? Studie boří stereotyp o mužích a ženách. Lidé, kteří cítili, že mají více moci do vztahu mluvit, se pyšnili vyšší sexuální asertivitou. Důkazy, které pro výzkum přinesly, byly robustní a bezesporné. Platilo to ve všech typech vztahu stejnou měrou pro muže i ženy, pro heterosexuály i LGBTQ. Ježišmarja, já jsem to blbě přečetl. Moc byla nejsilnějším znakem. Vlastně jediným konzistentním, který sexuální asertivitu předpovídal, uvádí Korner. Ono zjištění potrhuje, jak důležitá je tato pomíjená moc pro komunikaci a sledování vlastních sexuálních přání a potřeb. Vztah moci a sexuální asertivity však přineslo i překvapení. Napojení mezi mocí a sexuální asertivitou bylo nejsilnější u párů, kde oba vykazovali nejvyšší míry sexuální asertivity. V párech s živým a otevřeným sexuálním životem tedy hraje moc ještě větší roli. Lesbické ženy pak vykazovaly o něco nižší sexuální asertivitu než heterosexuální ženy a nebinární jedinci dosahovali nejnižších hodnot ze všech skupin. No a poslední informace, kterou tady pro vás mám, ta se týká: berete tyto léky? V létě mohou v kombinaci se sluncem nebo alkoholem způsobit nečekané potíže. Léto mění nejen naše plány, ale i to, jak v těle fungují běžné užívané léky. Slunce, vysoké teploty nebo sklenka alkoholu mohou zesílit jejich účinek i zvýšit riziko nepříjemných komplikací. Mnoho lidí přitom netuší, že některé léky mohou v kombinaci s letními radovánkami způsobit silné kožní reakce, závratě nebo ovlivnit jejich bezpečnost i účinnost. Nejde jen o antibiotika, mnoho lidí si přitom tento problém spojuje především s antibiotiky. Ve skutečnosti se ale může objevit také při užívání některých léků na akné, přípravků proti bolesti, hormonálních léků nebo například bylinných preparátů obsahujících třezalku tečkovanou. Mimo antibiotickou léčbu může být toto riziko přítomno například i při medikamentózní léčbě akné nebo užívání proti léku bolesti, hormonů a dalších. Sluneční záření může sehrát roli také při vzniku pigmentových skvrn, známých jako melasma. Zvýšené riziko se týká zejména žen užívajících hormonální antikoncepci nebo těch, které jsou těhotné či krátce po porodu. To byly informace, které jste nepotřebovali vědět, teď něco, bez čeho bych se neobešel, a to zní vždycky stejně, tedy že parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz, no a s technologiema tady ve studiu pomáhá firma Prodance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. No a já už vytáčím Martina Svátka tak, aby jsme se dozvěděli, co si pro nás připravil. Asi se ho nebudu ptát na akné. Dobré ráno.
1: Dobrý ráno, zdravím.
0: Tak co, jak ti je?

0: ve 6:45. A jako jen tak z jeho rozhovoru, jo, ne, že by se mu chtělo třeba, nebo tak. To si mi vytáhl ven, pak jsme šli ještě na dlouhou procházku. Takže já jsem byl docela takový rozlámaný, no.
1: Ještě furt je vedro, jako.
0: Ale jako tady se to docela dalo ráno, ale takhle dopoledne teď už to začíná být, no.
1: A v Brně opět dneska 35, tam si to užijou, naopak Karlovy Vary 22. Já jsem někde ve prostřed teda s mojím tedy teplem v rámci té standardy, bych řekl.
0: Jo, dobře, no.
1: 27, kolik ty?
0: Já pocitově tak 28, taky bych řekl.
1: To je tím, že jsme se narodili v únoru oba dva. Co zahrajeme dneska v první věc Holiday Edition?
0: No, tak dneska Back in the Days a na úvod Praise Cats, to je taková taneční věc.
1: OK.
0: Shine On, jak se to jmenuje, ne, nebo tak nějak se to jmenuje.
1: No je vidět, že nám ten prostě vzduch a teploty úplně nesvědčí a musím říct, že jsem taky tedy v rámci přemýšlení a všeho trošku uvařený. Za poslední 4 dny to na sobě pociťuju, takže ti odpouštím, že si nepamatuješ pecku, což u tebe není úplně standard.
0: Ale no, taky jsem si všim, že dost často musím otevřít nějaký svoje zápisky, abych se podíval, jak se ta písnička vůbec jmenuje nebo z jakého roku třeba je. No, docela mi to vypadává, musím dobu.
1: Tak snad je to jenom vedrem, to byl Martin Svátek, jeho Holiday Edition samozřejmě startuje už za chvíli, po něm Lukáš Admirál Kolíbal naservíruje na svém stříbrném podnose vaše polední menu, a to ve 12 hodin. No a samozřejmě dneska je úterý, tak jestli se nepletu, mělo by proběhnout single story, ale určitě proběhne Ride a Chuck Diesel. Zbytek našeho programu najdete na našich stránkách radiokolor.cz. DJ Freky se s váma pro dnešní den loučí, já si dodal si studenou sprchu a jdu dělat práci, která je potřeba, ale mohlo by se trošku ochladit, je to na mě maličko moc, ten víkend jsem relativně zvládl, ale v neděli to na mě nějak doléhlo. Tak jo, 3:50, díky za pozornost, mějte krásný den, dávejte na sebe pozor, za chvíli se nám ochladí, tak to bude lepší.

0: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
1: Co je sladký a přitom v pohodě?
2: Ravito.
1: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
2: Ravito.
1: Co je bio a bez přidaného cukru?
2: No přece Ravito.
1: Jahoda, čokoláda a rašít. Ravito zmrzka. Feel good mlsání.
3: Sina Šrot, to my taky. Jsme Cajda Šrot.
4: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
3: Cajda Šrot.
4: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16. hodinou.

0: Music Radio.
1: Bylo 10 hodin. Color Music Radio. Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
2: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
3: Dátali se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova.
1: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
3: Přijedete zcela určitě do Zlína.
1: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
4: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
1: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli.

House se jmenuje, tohle vokální zpěvačka. Jinak na úvod tady Holiday Back in the Days, dneska pro dnešek Praise Cats featuring právě Andrea Love. To je tady na úvod Shine On Me, teď už další

Lunatic. Předtím Rosala, teďka Charm. Možná Charm. To je taky taková zapomenutá záležitost.

No teď už zase jeden první Slow Jams dneska. My mind's telling me no. Album, který se jmenuje 12 Play. Druhá deska tohle zpěváka R. Kelly.

třeba takový New Jack Swingový remix Suprovej Don't Be Afraid. Jestli se nebratou tohle z alba The Truth, tohle je Aaron Hall. No, Aaron Hall nejvíc vylítnou tady jako solově s baladou I Miss You.

na závěr první vysílací hodiny, tak ještě podobné a flow. A samozřejmě na tyhle věci taky spolupracuje Q-Tip. The Velvet Rope album, to je Janet. A pak už pozvánkovej break a druhá vysílací hodiny, ať jiná hodina, tyvo.

0: Ciao, peoples. Tati Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. Amuya Radio Show.
1: The Right by Chuck Diesel.
0: Posloke Radio. Kazdi Utari. Asterstek. Stritek. Chetwertek. Chetwertek. Every Tuesday and Thursday. Otstiji. Do Shesti. Na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride here on Color Music Radio, baby.
2: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio. Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu dublingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sobě.
3: Oh, Mixdown sind muzikálische Spezialitäten, ja?
2: Ja.
3: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
4: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
5: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.

Return to moc nebyl, ale každopádně mně se ta deska docela líbila, tohle byla společná věc Cisco a jeho grupa, nebo grupa, ve který taky působil. A působí asi do dneška samozřejmě Drew Hill a tohle ukázka Without You. To je na úvod. No a tady další ukázka. Tak tohle už jsou 702, jeden z těch parádních remixů. Tady ta ukázka Where My Girls At. To samozřejmě Missy Elliott produkovala a skvěle.

0: Aha.
1: To už jsem dlouho neslyšel Dangerous Mouth, tak společně si taky Redman. Jinak samozřejmě album The Real World. No a říkal jsem si jednu takovou věc, ona má dost peprný název, teda ale napadla mě tato ukázka, skvělej beat to má. Tohle je Bishop Lamont. Hodně tady peprný titul, Bitches on my dick. No ale rozhodně to zní dobře. Vzpomínka na plzeňský časy.

Puma, který se jmenuje The Miss Education of Lauryn Hill. Třetí single z tohoto alba, Everything. Má teď už album Songs in A Minor. Yeah, yeah.

těžký slow jam. Takovou tam muziku hraju ve čtvrtek mezi 11. a 12. Holiday Slow Jams. Tak je to taková pozvánka, jinak album I'm From Where I'm From. Tohle to je Anthony Hamilton, skvělá věc, se kterou se hodně vyšvihnul, i přesto, že je to taková klidná, pomalá záležitost. Tak tady je Anthony Hamilton.

so good. No tak to jsou moje oblíbené holky, to je pravda, Eternal. Z Anglie, tohle je jejich debutová deska Always and Forever. No a teď už třeba Joe Public. Přesně tak, tak se jmenuje tato věc. I'll be watching you. Skvělý maxáč, na kterým je třeba spolupracoval i Frankie Knuckles, udělal pár remixů.

I Care. No tak to už je jedna z těch posledních věcí dneska v Holiday Back in the Days. Tohle je ta předposlední. Is this the remix, baby? Je to remix, to je pravda. Skvělej groove. Tohle je z debutovýho alba od Brandy. Brandy album stejnojmený jako ona sama. Jinak druhý single z tohohle alba se jmenuje Baby.

Tak Brandy, druhý single z alba Brandy, věc Baby. Po velkém úspěchu I Wanna Be Down přišla tato věc. Taky úspěch. No, tohleto album vyšlo v roce 94. Tady už je závěrečná věc. Včera jsem hrál Laylu Hathaway, ale určitě tady v novějším soundu. Tohle je alba Moment.

No to už je závěr. Závěr dnešního Holiday Back in the Days. Tak a já už se v tuhleto chvíli rozloučím. Moji milí, dávajte na sebe pozor, ať je fajn. A my se můžeme slyšet zase zítra po 10. hodině, za chvilku Lukáš Kolíbal, polední menu, se na vás určitě moc těší, tak předávám mic a mějte se s Lukášem fajn. A pak i s dalšíma pořadama, samozřejmě na Colour Music Radio.

0: The best music in town.
1: Co je sladký a přitom v pohodě?
2: Ravito.
1: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
2: Ravito.
1: Co je bio a bez přidaného cukru?
2: No přece Ravito.
1: Jahoda, čokoláda a rašít.
2: Ravito zmrzka. Feel good mlsání.
3: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
4: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
5: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
6: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
7: Music Radio.
3: Ahoj, tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
8: Color Music Radio.
9: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
10: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
11: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
10: Nalaď si Fonotouch.
11: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury.
10: Fonotouch?
12: Fonotouch.
11: No tak to roztouč.
10: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
13: Color Music Radio.
14: Bylo 12 hodin.
15: Color Music Radio.
14: Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Cool and the Gang?
16: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
17: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
14: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
17: Přijedete zcela určitě do Zlína.
14: Co hrála rádie, když se ještě dala poslouchat?
18: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
14: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíci.

and didn't know I was here. Do you know my name?

Krásný nový týden na vlnách Color Music Radio. Vám srdečně přeje Lukáš Kolíbal a Alicia Keys. A posloucháte polední menu. Díky Martinovi, že takhle držel štaci i ten poslední červnový týden. To bylo takový horko, že jsem si prostě dal na chvíli menší prázdniny od vysílání, ale už jsem zpátky. A i když prázdniny oficiálně začínají, tak pro nás, kdo děláme práci, která nás baví, tak budeme pokračovat i nadále. Tak v tomhletom tropikánu srdečně zdravím a přeju vám příjemný, ničem nerušený poslech následující hodinky. Ne k jídlu, ale hlavně k poslechu. V premiéře slaví Petr a Pavel a Esmeralda Den průmyslového designu 29. června 2026. Blíží se úplněk. A tradičně se kolem úplňku mění počasí, takže po tropikánu nějaký déšť možná i u vás. Tak je, co vás čeká dál? Z Alba Songs in A Minor, Alicia Keys. All of us get ready. Turn up. Zdravíme Robojto a MacPart.cz a nakladatelství Darmagaya. Dnes budeme soutěžit.

Levantare. Tenhle song se jmenoval Uplift a byl to Rakim. Ještě předtím duet Erika Badu a Busta Rhymes. Teď vás čeká Jasmine Sullivan a taky zmiňovaná soutěž. Dnes budeme soutěžit o knížku Meditace je i legrace s podtitulem Jak v bláznivě době najít nadhled, radost a klid. Více informací už za malou chviličku. Posloucháte Color Music Radio, Poledň Meny. Tenhle song je o strachu a jak ho nenechat nad sebou vítězit. I k tomu vám může pomoct ta knížka.

V posledních červnových dnech roku 2026, tohle samozřejmě byla ukázka z prvního alba Massive Attack a na mikrofonu s nimi byl jamajský Horace Andy. O něm a mnoha dalších jamajských interpretech máme speciál tady u nás na Koloru. Vždycky v úterý po 21. hodině. A nejinak tomu bude i dnes. Moc se těším na čerstvý speciál. Live and direct v úterý po 21. hodině tady u nás. A teď už moře klidu v podání Morčíby a jenom trochu natáhnu to intro, protože je tady ten čas na slíbenou soutěž. Dneska soutěžíme o knihu z nakladatelství Dharmagaya jménem Meditace i legrace. Jejím autorem je středoškolský učitel a spoluzakladatel Přírodního gymnázia v Praze František Tichý. Ročník 1969, středoškolský učitel s více než 20-letou meditační praxí a s více než 30-letou zkušeností v práci s teenagery. A v průběhu covidu, když viděl, jak jeho studenti trpí a tou sociální izolací, tak jim navrhnul, jestli třeba nechce někdo zkusit trénovat svůj mysl. A vznikl z toho takový volitelný kroužek meditace, který pokračuje až dodnes a na základě toho taky vznikla tato kniha, která je určená hlavně pro teenagers 13+, ale myslím si, že mnohé si tam najdou i dospělí. Jenom celý ten tón té knihy je vlastně vedený bez dogmat. Spíš jako dobrá osobní výzva, srozumitelně, s humorem. Autor vysvětluje kořeny lidské nespokojenosti a nabízí meditační techniky jako cestu vnitřnímu klidu. V knize najdete taky 44 praktických cvičení rozdělených do 3 úrovní, od základů bdělé pozornosti až po hlubokou sebeanalýzu. Takže, kniha se jmenuje Meditace je i legrace. Druhé rozšířené vydání vyšlo minulý týden u nakladatelství Dharmagaya. Jeden z vás tuto knihu vyhraje zdarma. Kdo mi napíše na lukas@radiocolor.cz, co znamená slovo meditace.

Přesně tak, kdo se chce probudit, má příležitost právě teď s dalším nádechem. Meditace nemusí znamenat jenom to, že někde sedíte na hrachu, ale to, že jste si vědomí všeho, co se děje ve vás, že kde jinde začít než sami v sobě. Speciální shoutout pro naše politiky všech barev a všech politických přesvědčení, který nás neustále odvádějí od toho podstatného. A nejsou s tom daleka sami. Tak ještě, že máme ten prostor na Color Music Radio. Yes. Tak, to byl John Legend a D Roots a my si D Roots dáme ještě jednou z jejich mýho hodně oblíbeného alba z roku 94 Do You Want More. Ještě jednou tam připomínám, soutěž o knihu Meditace je i legrace, která je učená hlavně pro teenagers, a kterou bych zabalil všem teenagers do jejich letních baťušků. Dobrovolně, myslím, že byste mohli fakt inspirovat svoje teenagers i možná sami sebe, protože ta knižka je fakt dobrá. Autorem je František Tichý, vyšla u nakladatelství Darmagaja a soutěžní otázka o jednu tuto knižku je úplně jednoduchá. Co znamená, nebo co je meditace? Pište lukas@radiocolor.cz. A my si tuhle tu věc, která se jmenuje Mellow My Man, pustíme pěkně od začátku. Color Music Radio, pojď meni. Cooling out with my man Malik B, we call him Slaxin. Oh yeah. You know what I'm saying? We in effect. Mode like I'll be sure. For your pleasure. For your pleasure. Hey, you bust it. We about to flip it on some old laid back. Mellow My Man tip.

The Roots hned dvakrát v dnešním polední menu. Vlastně třikrát ještě předtím s Johnem Legendem. A u toho tady na mě vyskočila pozvánka do Londýna na jejich velký koncert jménem Roots Picnic, na kterém právě stojí pánové z The Roots, který proběhne začátkem srpna v sobotu a v neděli v legendárním místě jménem Palace Bowl. A pozor, pozor, The Roots tam vystoupí s Nasem, s Yasinem Beyem, a.k.a. Mos Defem, bude tam s nima taky Benny the Butcher, a samozřejmě Black Toad, jakožto frontman The Roots, a to stále ještě není všechno. V neděli potom s nima vystoupí Anthony Hamilton a Music Soul Child a po více než dekádě ve svém domovském městě vystoupí taky Flow Tree a potom bude ještě nedělní jam, kterýho se zúčastní navíc pánové Robert Glasper, Questlove a jako speciální hosté Common a Bilal. Takže tolik Roots Picnic a na The Roots. Tuším, že to je 8. 9. srpna nebo tam někde první nebo druhý víkend v srpnu v Londýně. Tak tip pro vás. A tohle posílám speciálně pro Martina do Brna, který vím, že tenhle song krepuje od začátku do konce. Beastie Boys, Get It Together, ale ve speciálním remixu. Back Wild. Aha, jo, jo, jo, dáme to od začátku. Don't worry, be happy. Pro vás všechny, ať už posloucháte přes FM, DAB+, nebo internety, Color Music Radio, polidmeny. Get It Together.

Nedávno jsem se dostal k speciální edici mý oblíbený desky El Communication, v rámci který je právě bonusový CD, na kterém najdete pár zajímavých verzí tohoto kultovního alba. Tak jo, Polidmeny dnes už je ve svém závěru. Od mikrofonu se s vámi loučí Lukáš Kolíbal a děkuju parťákům tohoto vysílání MacParts.cz, který se mi starají o všechny věci kolem mýho Apple, ať už je to iPhone nebo stolní počítač nebo tablety. Dají vám dokupy i zdánlivě neopravitelné věci MacParts.cz. A poděkování taky pro Rowito Ice Cream, Nanuky a nově taky Kornoutový zmrzliny ze Šumavy, který jsou čokoládový, arašidový a jahodový, bez cukru, bez konzervantů, moc dobrý mražený masání, ideální pro tady tohle počasí. A taky díky nakladatelství Dharma Gaya za skvělý knížky, který vydávají, včetně i velmi zajímavých audioknih, kterým se budeme věnovat zase v příštím poledním menu, protože mnozí možná odjíždíte někam na dovolený, a tak u té příležitosti právě ještě jednou doporučuju knížku Meditace i legrace, zabalitý i svým teenagers a nebo sami pro sebe. A plus taky doporučuji nějaký zajímavý audioknihy, který si od nich můžete stáhnout na dharmagaia.cz. Poslední song v rámci dnešního poledního menu navazuje, teda naváže potom večer v rámci reggae speciálu. Po 21. hodině tady u nás na Koloru. Bob Marley v remixu jeho syna Stevena. Featuring MC Light. Jammin'.

který v 1 hodinu 50 minut ráno nad ránem příliv úplňku nejvyšší. Tak se opatrujte. A já vám tady tohleto skvělou věc pustím klidně ještě od začátku. To bylo Polední meny pro 29. a 30. června 2026. Od mikrofonu se zdraví Lukáš Kolíbal. Přeju krásný odpoledne. A v maximální možný míře live and directy v průběhu léta.

0: Easy to go in the studio and just make up, you know, something to sell, you know? But everyone's confused with that right now, so we have a chance to find an alternative to that.
1: Color Music Radio.
2: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
3: Co je sladký a přitom v pohodě?
4: Ravito.
3: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
4: Ravito.
3: Co je bio a bez přidaného cukru?
4: No přece Ravito.
3: Jahoda, čokoláda a rašít. Ravito zmrzka. Feel good mlsání.
5: Sinašrot, to my taky. Jsme Cajdašrot.
6: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
5: Cajdašrot.
6: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

Ninja Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bot a oblečení Bohempia.eu.

0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. levnematrace.eu.
1: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimir.mazač. Konečně skvělý a milý salon.

0: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz
1: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz. Probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
2: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
3: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke Radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio.
4: Come check me out and hop in for The Ride. Here on Color Music Radio, baby.
0: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
5: Color Music Radio.
6: Byly dvě hodiny.
5: Hudba všech barev.
6: Color Music Radio.

0: Music Radio.
1: Byly 3 hodiny. Color Music Radio.
2: Nazdar lidi, já jsem DJ Yes a v těchto úterních odpoledních hodinách vám tady na Color Music Radio budu servírovat pořad Yesákovy bombice, což je prezentace toho hudebně nejdůležitějšího, co vyšlo na gramofonových deskách. A to především v disciplíně house, techno, breakbeat, rap, dubstep, funk, ale ke slovu se dostanou samozřejmě i nekomerční 90. S reprízou pořadu za 6 dnů před další premiérou v pondělí od 15 hodin. Samozřejmě se známým motem Yesákovy bombice do tvojí palice. Partnerem pořadu Yesákovy bombice je internetový obchod modrovous.cz, obchod s gramofonovými deskami a CDčky. Na stránkách firmy modrovous.cz najdete doslova všechno hudebně od Vlacha po Bacha s garancí veškerýho zboží skladem. Firma Modrovous vrací gramofonové desky zpátky do hry a proto čekuj jejich stránky modrovous.cz.

miláčkové moji, jsem po těžký nemoci, měl jsem takovou ostřejší rýmičku, no a najednou mám takovou formu, která se dostavila, takže si to dneska kapánek rozjede.

že yes, stejně jako celý Color Music Radio tady je pro všechny. My se nevyhraňujeme jen tak ledabile pro někoho. Color Music Radio is the best music.

gramofonové desky, to znamená firma modrovous.cz. Gramofonové desky rovná se top kvalita zvuku. On the Color Music Radio.

Partner pořadu Jesákovi Bombice je internetový obchod modrovous.cz, naprostá jednička na trhu, co se bazarových LP desek a CDček týče. Firma Modrovous působí na trhu již 5 let a za tuto dobu uspokojil tisíce hudby milujících zákazník a zákazníků. Staň se proto jedním z dalších a

Za mikrofonem stále DJ Yes a program Yesákovy bombice, program pouze z gramofonových desek. On the Color Music Radio, tvoje oblíbená

Jistě nastražený sluch u rádiového přijímače. Ale samozřejmě všem dalším přeju

Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.

0: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
1: Co je sladký a přitom v pohodě?
2: Ravito.
1: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
2: Ravito.
1: Co je bio a bez přidaného cukru?
2: No přece Ravito.
1: Jahoda, čokoláda a rakia.

0: Music Radio.
1: Byly 4 hodiny. Color Music Radio.
2: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.
3: You know something?
4: Color Music Radio.
3: Maybe once a week, I wake up paralyzed, reliving that night. But before the sun went down, I think that was the best day of my life. Was it like that for you?
5: New Music

0: Color music.
1: Color music.
2: Color music.
3: The best music.
4: The best.

0: Posloucháte Color Music Radio. Color Music Radio.
1: Sina Šrot, to by taky. Jsme Cajda Šrot.
2: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
1: Cajda Šrot.
2: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.
3: Cajda Šrot, my jsme na šrot. Cajda Šrot po celý rok.
4: Co je sladký a přitom v pohodě?
5: Ravito.
4: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
5: Ravito.
4: Co je bio a bez přidaného cukru?
5: No přece Ravito.
4: Jahoda, čokoláda a rašít.
5: Ravito zmrzka.
4: Feel good mlsání.
6: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
7: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
8: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
9: Rádio.
5: Bylo 5 hodin.
9: Hudba všech barev.
5: Color Music Radio.
10: Toto? I have a feeling we're not in Kansas anymore.
0: Color Music Radio.
11: Welcome friends and family. It's go time. It's the ride with Chuck Diesel. New music to

pack your ass up.

0: Junior Music Radio.
1: Bylo 6 hodin.
0: Hudba všech barev.
1: Color Music Radio.
2: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.
3: Ladies and gentlemen.
4: Can I please have your attention?
5: Right now, showtime. Are you ready? Are you ready for start time?
6: Let's find out. Ready, set, go.
2: Color Music Radio.

0: Music Radio.
1: Ahoj, tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
2: Color Music Radio.
3: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
4: Color Music Radio.
5: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.

Turning Japanese, to byli The Vapors, kteří nám otevřeli další vydání hudebního pořadu New Wave, u kterého vás od mixpultu a mikrofonu zdraví Jakub Nevín a přeju vám příjemný poslech hodinky hudby 70. a 80. let stylu New Wave, New Romantic, synthpopu a taky postpunku. Dneska se sedáme všechny žánry v celkem zajímavém mixu a přidáme ke konci i něco novějšího. Teď vás čekají Frankie Goes to Hollywood a jejich Two Tribes, taky se dáme hodně zapomenutou kapelu Futurisk a jejich skladbu Lonely Streets. No a jako první celkem velký hit, který vyšel na desce Crisis z roku 1983, Mike'a Oldfielda, který tam spolupracoval nejenom s Maggie Rayleighho, tehdy dvorní zpěvačkou, ale i s jinými interprety, třeba s Rogerem Chapmanem. A právě s ním nahrál skladbu, kterou už je budete znát, Shadow on the Wall. A tu si dáme na začátek New Wave a já vám ještě jednou přeju příjemný a ničím nerušený poslech.

Kapela Futurisk a Lonely Streets. Skladba, která nám právě dohrává tady v New Wave. No a my si dáme další muziku stylu New Wave, New Romantic, synthpopu a taky postpunku. Bude tady kapela Missing Persons a jejich skladba Words. To je celkem taky už zapomenutá věc, jeden z největších hitů téhleté kapely, která pochází z Ameriky a v 80. letech zabudovala mimo jiné třeba i skladbou Destination Unknown, kterou jsme si určitě už v New Wave někdy hráli. Taky tady budou Modern English a Someone's Calling a jako první Ultravox a jejich vynikající věc z desky, která vyšla v roce 1981, jmenovala se Raging Eden a tohle je skladba The Voice tady v New Wave.

Scary Thieves a Thieves of Virtue, tahle ta kapela, která vlastně nikdy nevydala své album oficiálně v 80. letech, které bylo připravené, natočené, ale pak ho někdo zařízl. Spekuluje se o důvodech, prý tam zatím byly nějaké různé skandály, typu, že zpěvák kapely přetahl tehdejší přítelkyni producentovi nebo někomu z vydavatelství, ale to jsou takové nepotvrzené dohady. Nicméně deska Scary Thieves vyšla po letech celkem nedávno i na CDčku. V 80. letech se šířily jejich singly a případně i ta deska, která se nějak dostala ven na záznamu ze studia a tak bylo možné ji šířit na páskách a kazetách. My si dáme další muziku tady v New Wave. Připomínám, že pokud byste prošvihli nějaký díl, můžete se mrknout do archivu na webové stránky vašich oblíbených stanic, tedy Core Music Rádia nebo Rádia Hey. Tam dohledáte New Wave ke stažení a poslechu. Teď si dáme kapelu Corgis a Perfect Hostess. A taky tady budou The Electronic Circus a Direct Lines. A to bude první skladba, kterou si dáme, velká rarita, která vyšla pouze na vinylovém singlu. Ale taky tady bude z novější doby kapela Part Time a She's Playing With Your Mind. Začínáme ale 80. Electronic Circus a poté Corgis tady v New Wave.

Jakub Němce učí od mixpultu a mikrofonu pořadu New Wave, tohle byly Part Time a She's Playing With Your Mind. Za týden opět naslyšenou, no a nakonec si dáme jednou specialitu, která doufám neuškodí tím, že se New Wave vysílá před 22. hodinou večerní, a to jsou Softcelly Sex Dwarf. Zdravíme tímto Radu pro rozhlasové a televizní vysílání na rádiu Hey i Core Music Radio. Yes.

0: Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Úterý, irská a keltská music.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Úterý, irská a keltská music.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Radio. Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál vždy od 19 hodin trochu jinak. Úterý, irská a keltská music.
0: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Radio. Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Úterý, irská a keltská music.
0: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Úterý, irská a keltská music.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Music Radio.
1: Bylo 9 hodin. Color Music Radio.
2: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
3: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
2: Nalaď si Fonotač.
3: Hosty vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
2: Fonotač.
3: No tak to roztoč.
2: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
4: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride here on Color Music Radio, baby.
5: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
6: Co je sladký a přitom v pohodě?
7: Ravito.
6: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
7: Ravito.
6: Co je bio a bez přidaného cukru?
7: No přece Ravito.
6: Jahoda, čokoláda a rašít. Ravito zmrzka. Feel good mlsání.
1: Radio Color 90.7 FM.

0: You know how we roll. Jam music in a Europe, Czech Republic.
1: When you don't need to go to IFA, it's Tifa representing.
2: Best in reggae music. Stay tuned.
3: Příjemný dobrý večer na vlnách Color Music Radio. Dnes opravdu pár minut po 21. hodině. Od mikrofonu srdečně zdraví Lukáš Kolíbal a zvu vás k poslechu Live and Direct. Pokud posloucháte 30. června v úterý večer, tak právě teď pro vás vysílám naživo a moc jsem se na dnešní vysílání těšil a mezi tím jsem nazbíral spousty zajímavých novinek. Nicméně ještě vám dlužím jeden vzpomínkovej speciál na jednu legendu jamajské muziky, která žel před pár týdny opustila hmotný rozměry, a to sice Stranger Cole. Tak tolik hnedka na úvod prozrazuju, o čem, že to dneska hlavně bude, ale nechci moc definovat, že to budou jenom klasiky, nebo jenom novinky, nebo jenom nějaký profil. Uvidíme, jak to bude proudit a jak to bude plynout. A každopádně reggae music má spousty spousty poloh, spousty rytmů, rychlostí, spousty různých vibrací. A tak doufám, že se dneska trefím i do vašeho aktuálního naladění. Venku tropikáno, takže co jiného si k tomu pustit za lepší soundtrack, než právě reggae music ve všech jeho podobách. Příjemný poslech!

Conscious Reggae Music právě teď na Color Music Radio v rámci pořadu Jam Music Reggae Session ve výběru Admirála Kolíbala. Tohle to byl korunní princ Reggae Music, Dennis Emmanuel Brown, a ten titul korunní princ mu věnoval sám král. A myslím, že ten král, i když třeba nemáte ponětí o reggae music, tak myslím, že aspoň jeden song od tohohle krále byste určitě mohli znát, ne? Tady něco staršího, respektive taková starší verze. Ta původní verze songu, ještě když byli všichni tři dohromady, pánové Bob Marley, Peter Tosh a Bunny Wailer, a.k.a. The Wailers. Tato věc oda na Yard, na ghetto Kingstonu jménem Trench Town. Takže Jamaican music. Právě teď Bob Marley and The Wailers. Bob Marley, Peter Tosh, Bunny Wailer. Předtím Dennis Brown a ještě předtím na úvod Johnny Osborne a ještě jednou Pull Up The Tune Straight From The Top. Tenhle ten pořad žele doporučujeme voroštovat basy pořádně doprava.

Kingston 12, nebo něco jako Praha 12, Kingston 12, čtvrť nepříliš nechválně známá, čtvrť Trench Town, respektive nechválná z toho, že tam nebylo moc bezpečno, nicméně chválná a velmi známá díky tomu, že tam se narodilo nebo žilo mnoho budoucích legend reggae music. Bob Marley se tam přestěhoval za mlada, bydlel tam v jedné chajdě s Bunny Wailerem, protože Bobova máma a Bunnyho táta spolu tam žili. Takže vlastně byli nevlastní bráchové. Rita Marley tam vyrůstala, i když ta se narodila na Kubě, nicméně taky důležitá postava. Ziggy Marley tam vyrůstal, strávil svoje dětství. No a z těch dalších men určitě musím zmínit Tootsie Hiberta, zakladatele slavného vokálního tria Tootsie and the Maytals, taky legendární kytarista Ernest Runglin, který nejenom, že hrál jeden z pionýrů ska music, ale dokázal taky ukázat, jak blízko má k sobě jamajská muzika s jazzem. Z Trenchtown pochází taky vokální parta The Heptones, kterou vedl Leroy Sibbles, zrovna tak The Abyssinians, který jsme měli možnost v květnu vidět v Praze na naprosto nádherném koncertu. Z Trenchtown pochází taky The Wailing Souls a nebo taky král Rocksteady Alton Ellis.

Legendary Toots Hibbert se svou kapelou Toots and the Maytals. Ne dvakrát, nejprve Pressure Drop a potom Tlaku, jak říká Martin Svátek vždycky. Tak potom jsme si dali ještě pecku jménem Funky Kingston, protože i funk samozřejmě byl v Kingstonu slyšet a inspiroval, a stejně tak jamajská muzika inspirovala i ten funk v mnoha ohledech. Toots Hibbert byl jedním z lidí, který údajně jako úplně první použili slovo reggae music. Nicméně, aspoň co se týká názvu tracku, proč je ten jeho song, který vydal v 68, se jmenuje Do the Reggae. Nicméně, až nedávno jsem zjistil, že pak je tady ještě první reggae track, který se tak nemenoval, ale má ten rytmus. A na jeho vzniku se podílel pán, který před několika týdny opustil Hmotné rozměry, pán, který se jmenoval Stranger Cole, kterýmu bych rád věnoval taky kousek dnešního speciálu, ale předtím, aby vás uvedl do děje, v jakýže éře on fungoval, tak si dáme jeden z jeho velkých hitů jménem Rough and Tough.

Stranger Cole, vlastním jménem Wilburn Theodore Cole, se narodil 26. června 1942. Přezdívku Stranger prý dostal už v dětství, když si ho příbuzní dobírali, že jim není moc podobnej. K muzice se dostal nejprve jako autor písní, jeho song In and Out the Window proslavil Eric Monty Morris a mladému Coulovi se tak v Kingstonu otevřeli dveře do tehdy překotně rozvíjejícího se jamajského hudebního průmyslu. A i když dnes není zdaleka tak známý jako samozřejmě Bob Marley nebo Jimmy Cliff, přesto byl velmi důležitou postavou jamajské hudební scény a jeho odchod teď 11. června na chvíli určitě zastavil nejedny kroky milovníků reggae, případně ska. K tomu se dostaneme. Stranger Cole byl aktivní až do konce svého života a měl zajímavé spojky v Evropě i třeba v Japonsku. Ale teďka ještě k těm začátkům. Jako zpěvák se prosadil především díky spolupráci s producentem Dukem Reedem. Právě nahrávky jako Rough and Tough nebo duet s Patsy Todd s názvem When You Call My Name patří dodnes k nejkrásnějším ukázkám rané jamajské populární hudby. Coleův hlas nebyl nějak okázalý nebo dramatický, ale měl sobě přirozenost a lehkost, která dokonale zapadala do tehdejší atmosféry.

na jedno meno a to je Tommy McCook. Takže Stranger Cole a Tommy McCook a jejich song jménem Poslední let do města Reggae Music. Last Flight to Reggae City a malý tribut pro Stranger Cole a právě teď na Color Music Radio.

pod kterým jsem si dlouho myslel, že ho naspíval Ken Booth, nicméně o téhle verzi jsem vůbec neměl tušení. To byl Ken Booth a právě Strange Call verze ze Studia One, pravděpodobně ta originální první verze a slavného songu jménem Artie Bella. Vzpomínáme na Strangera Cola. A já jsem zmiňoval, že jeden z těch úplně prvních reggae songů natočil tu cenu Maitlis, ten se jmenoval Do The Reggae a ve stejný rok ale proběhlo ještě několik dalších songů, který se tak trošku přetahují o to prvenství, ten první reggae song. A Stranger Cole se vždycky usmíval svým velkým úsměvem a říkal, jo, někdo to pomenovával reggae, ale někdo nahrál song, který byl reggae. A mluvil o songu jménem Bangarang, který už tady hraje pode mnou a ten je právě tím jedním z úplně prvních, kde opravdu slyšíte novej rytmus. Už to není ska, už to není rocksteady, ale je to reggae. Jak se to stalo? Bangarang, právě že Stranger Cole, o kterém jste nikdy neslyšeli, je autorem prvního reggae songu. Je to dost možná tak, samozřejmě ta legenda je opředená řadou historek a debat. Tato nahrávka vznikla v roce 1968 ve studiu Treasure Isle. A vedle Stranger Cole se na ní podílel saxofonista Lester Sterling a klávesista Lloyd Chalmers. Na projektu spolupracoval tehdy také začínající producent Bunny Lee, který později patřil k nejvýznamnějším postavám reggae music. Podle vzpomínek samotných aktérů vznikla skladba z jednoduchého rytmického motivu inspirovaného starší afrokaribskou nahrávkou Congo Chant. Klíčovou roli prý sehrál Lester, který přišel s charakteristickým aranžma a názvem Bangarang. A tak si Stranger Cole začal zpívat Mama don't want no Bangarang, tedy volně přeloženo něco Máma nechce žádný trable. Výsledkem byla nahrávka s novým těžším rytmem, než bylo předchozí ska a právě proto ho mnozí považují za jeden z těch skutečně prvních reggae songů. Stranger Cole, dámy a pánové, a Lester Sterling a Lloyd Chalmers v produkci Bunny Holly, label Treasure Isle a leta páně 1968. Pull up the tune!

Rest in Peace Stranger Cole a jeho asi největší hymn jménem Bangarang právě teď na Color Music Radio. Ještě bych možná dodal, že Cole se odstěhoval začátkem 70. let do Kanady, nicméně muzice zůstal věrný doslova celý svůj život, věnoval se provozování obchodu s deskama, i koncertoval a občas přicházel s novými nahrávkami. Mladším posluchačům se pak připomněl například album Morning Train, který s ním nahrál dabový mistr Jack Shaka. K tomu pět vykřičníků přidávám. Méně známou, ale důležitou součástí odkazu Strangera Cole je taky jeho filmová stopa. Možná jste slyšeli o filmu z roku 2009 The Roots of Reggae, kde se objevuje Stranger Cole právě jako jednou z hlavních postav po boku třeba Marcy Griffiths, Kena Boota, Derricka Morgana, Slya Dunbara a dalších. Vzpomínají tam na kořeny rocksteady, na atmosféru tehdejšího Kingstonu a provází diváky tou minulostí i tou současností, která proměňuje svět. Aspoň z mýho pohledu reggae music má tady tuto sílu a jsem moc rád, že můžu takhle s vámi sdílet v rámci tohoto speciálu už x let na Color Music Radio. A přeju vám všem příjemný poslech od Karlových Varů až po Opavu a všude mezi tím na sever, na všechny světové strany, kde posloucháte právě teď FM, DAB+, nebo internety. Budu moc rád, když mi napíšete, kde posloucháte zrovna vy právě teď, buď lukas@radiocor.cz, případně Instagram Color Music Radio nebo Admiral Kolíbal nebo jammusic.net. Těch možností mi napsat zprávu je spousta, když uznáte za vhodný a budete mít chuť. Když jsme teďka zmínili takhle interpreta, který měl vedle reggae music taky hodně blízko ke ska, tak bych rád vzpomněl, že dnes 30. června je taky výročí 3 roky od odchodu pána, který se jmenoval Kendrick Patrick a byl znám jako Lord Creator. Byl to interpret, který ve své muzice právě zažíval éry ska, Kalypsa i Rocksteady. Tohle jeho slavný hit jménem Kingston Town. Rest in peace, Lord Creator. Jo, znáte to od UB40 nebo od koho? This is the original.

Lord Creator, slavný song jménem Kingston Town, který natočil někde na přelomu 60. 70. let, song, který samozřejmě proslavili po světě hlavně UB40, a teď vás může napadnout, ty, oni mu to normálně ukradli a tak. Nicméně ještě bych tomu rád dodal zajímavost, kterou jsem o UB40 vlastně dlouho nevěděl. Na mě byli vždycky takový hodně popový a moc se mi úplně trvalo, mi, než jsem jim přišel na chuť. Nicméně oni, když takhle udělali s někým něčí cover, jakože že převzali song, který byl původně od někoho jiného a naspívali ho oni, tak z té své pozice, jakou měli jako jednu z těch nejznámějších reggae kapel ve Velké Británii, tak za ten song zaplatili. To znamená, že původní autoři songu z toho třeba měli důchod potom a žili do konce života z tady tohohle jednoho songu, který si UB40 od nich půjčili, a těch interpretů, kterým se tohleto stalo, je vícero, myslím, Lord Creator byl právě jedním z nich. Takže vlastně tím, že si vypůjčili tu písničku a nahráli ji, tak si autoři těch songů často konečně přišli na nějaký peníze, protože v divokých dobách pionýrů reggae music to zdaleka tak jednoduchý nebylo. A pro ty vystupující i pro ty muzikanty, který nahrávali ve studiích, tak dostali pár dolarů za to, že strávili ten den ve studiu a něco nahrávali. Nicméně většinou ty peníze zbalil producent, který se úplně nepodělil férově s autory těch songů, ať už to byli zpěváci anebo muzikanti, a tyhle ty historky jdou prostě napříč mnoho slavnými hity. Tak jsem rád, že aspoň právě někde se blízká na lepší časy právě v podobě třeba UB40, který to dlouhodobě vlastně dělají. Tak taková malá odbočka se vzpomínkou na Lorda Creatora, protože dneska to je 3 roky od jeho odchodu v 87 letech. By the way, ten Stranger Cole, ten měl taky dobrou kliku, protože ten se dožil... Ten by teďka v červnu, myslím, že 26. června by oslavil o 84. narozeniny, to znamená o takovýhle generaci muzikantů se teďka bavíme. A teďka na přelomu června a července, nevím, jestli to víte, ale 1. července je Mezinárodní den reggae music, to znamená, že dnes to dost dobře ani nešlo vysílat, i když jsem se na to předtím nespomněl, teď mi to docvakává, že vlastně totiž je to spojený s tím, že zítra je výročí, 27. výročí od odchodu zpěváka, který už jsme si dneska hráli na začátku, a zmiňoval jsem ten jeho titul Korunní princ reggae music, Dennis Emmanuel Brown. A ani on tady žil nebyl moc dlouho, nicméně natočil desítky zcela zásadních alb a mezi jeho fanoušky se řadí třeba i Damian Marley a mnoho dalších slavných muzikantů, který Dennis Brown velmi ovlivnil svojí tvorbou. A z tého diskografie bychom si mohli hrát teďka klidně 2 hodiny v kuse, nicméně hned na úvod jsem slíbil spousty témat, kterým se dnes budeme věnovat. Takže potřebuju skip forward k dalším, tak vybírám aspoň jednu věc, aspoň jeden song, který připomíná, že nikdo není ostrov. No Man is an Island, a tribut pro Dennise Emmanuela Browna.

Přesně tak, nikdo není ostrov, všichni jsme propojení v mnoha ohledech. To byl Dennis Emmanuel Brown. A ať nezůstáváme jenom u vzpomínky na to, že někdo odešel, tak vzpomeneme i pár narozenin. A protože jednak 30. června se narodil Matisyahu a 1. července se narodili pánové Papasan, DJ Merciless a taky Rankin Joe.

No a právě Rankin Joe a jeho DJ Style, to je teďka v rámci vzpomínky na něj, který stále nahrává. Tohle je dobrý propojení, protože to je furt ska, nicméně to už takovým dubovým podání, Billy Ska Rhythm v podání skotských Mungo Hi-Fi a na mikrofonu právě Rankin Joe.

0: Luxy, Mungos, Hi-Fi, Beliska Lidim. It's my name, I love Ja. Proto tenhle pořad se jmenuje Ja Music, ne? Nebo celý ten web, který pro vás tvořím už 26 let. Ja Music, jakože boží muzika, .net na netu. Tak, pozdravy a narozeninový přání nejenom pro Rankin Joe, ale taky big ups pro Mungo Sci-Fi, který se sem pravidelně vracejí už pěkně dlouho, tak velký díky za to všem, kdo na tom makají. Tak, teď malý zvukový jump, nicméně další oslavenec 1. července, Tyrone Thompson, a.k.a. Papa Sun, ročník 1967, další kingstonský rezident, který byl svýho času jedním z nejrychlejších dancehallových DJs, protože ten jeho styl není toliko zpívací, jako spíš toastující, tak proto DJ. DJ, který byl velmi populární v 90. letech a pak se hodně pustil do kostelní muziky, do gospelu, ale zároveň zůstal věrný i dancehallu a propojuje to velmi inteligentníma křesťanské ladějnýma textama. Tohle to je zatím z jeho nejnovější desky Life Lessons, z který bych vám rád zahrál tady tuto věc, která se jmenuje Love About You, Papa Sun, třeba se vám i pustí. Maybe. Tak možná jsem to překombinoval, protože jsem tady zároveň chystal ještě další věci, které vás teprve čekají, nicméně spolíhat se dneska na internety úplně nejde. Tak zkusíme to ještě jednou z desky Life Lessons. Tato hra je výborně. Tenhle song se jmenuje Story. Oh gosh, put up the tune. Tak.
1: You never stop loving me when I feel rejected. It take me in your arms.
0: Za alba Life Lessons z roku 2022. Through some rocky roads. Takže vlastně i reflexe těch dvou.

Tak, to byl Papa San, který oslaví teď 1. července narozeniny ročník 1967. No a hned o den později 2. července bude slavit Tanya Stevens. Vivienne Tanya Stevens, která se narodila v Richmondu ve farnosti svatý Marie na Jamajce v roce 1973. Moje hodně oblíbená zpěvačka, textařka s velmi konzistentní tvorbou, taktéž podobně jako Papa San, vlastně hodně dancehallová původně, nicméně velmi pestrý zvuk z její tvorby. A já vybírám z mýho hodně oblíbeného alba, který jsem dlouho neslyšel, Gangsta Blues, který vyšlo v roce 2005. To byla možná jako ta úplně nejzlatější éra pro Tanya Stevens, protože tehdy měla velký hit jménem It's a Pity, který mimochodem produkoval Pioneer, který žil tady v Lipsku. To ale odbíhám od tématu. Tématem je Tanya Stevens a její narozeniny 2. července a na této desce se objevují i třeba hosté jako Spraga Benz, Wyclef Jean a další. A z té desky bych vám brzo měl zahrát jako album týdne, protože to je fakt skvělý album, tak vyberu aspoň dvě věci, hele. OK? It's a Pity, myslím, že znáte, ale dlouho jste třeba neslyšeli. Tak tady je na Color Music Radio Tanya Stevens.

Tak abych tohle přeložil, to by potřeboval trošku podrobnější překlad. If you think me bad now, jestli myslíš, že jsem teďka jako bad. Němečani si hodně hrajou se slovem, to znamená, když řeknete o někom, že je bad, tak to můžete taky myslet, že je úplně nejlepší. Což je právě myslím i tady v tomhletom kontextu, jako ve smyslu, dejme tomu, jestli si myslíš, že jsem krutá, tak uvidíš, jak budu krutá, až mi bude 50. Tenhle song se jmenoval 50, byla to Tanya Stevens z její skvělý, tuším, že nejnovější desky, Some Kind of Madness, a v tomhle songu hostovala společně s ním taky Lady Patra. Tak Tanya Stevens bude slavit 2. července, to znamená tento týden, a v rámci těch gratulací bych vám z její muziky ještě rád zahrál aspoň 2 kousky. A to sice z této stejné desky bych vám chtěl zahrát ještě singlovku jménem Not Today a potom ještě její spolupráci s mladou jamajskou zpěvačkou, která se říká Kalia, s kterou jsme myslím 2 nebo 3 roky zpátky tady dělali rozhovor. A takže ještě jednou Tanya k narozeninám, Stevens. Na instrumentálce od Israel Vibration, pod skladem Jo Music Reggae Session, pod jménem Kolíbalem, přeju vám příjemný poslech.

Tania Stevensa, Kalia, jejich společná věc jmenem No Answer na rytmu, který vychází právě z kultovní pecky Answer. Poznáte právě podle té basové linky. Tady je další verze. Za Alba Voice of Jamaica, Buju Banton.

Nicméně, když se koukám do takového archivu Rhythmu, tak vidím, že první Answer vyšel v roce 1973 právě u Bunnyho Lee, kterýho jsme zmiňovali v souvislosti se songem Bangarang Strangera Cola. A tehda na to nahrál první song Dillinger, song jménem Answer My Question. A dubovou verzi potom o 3 roky později v 76. King Tubby, respektive Dub Scientist a song jménem King Tubby's Answer. Potom už Lone Ranger, Jatomas, Rankin Joe, Rankin Trevor, Dennis Brown, Leroy Smart, Sammy Dredd, Beanie Man, Jatomas, desítky a později stovky.

Takhle, jak se tak brouzdám tady tím asi osmistránkovým seznamem, tak vidím, že bych to tak tipnul, že první answer vzniknul ve Studio One, jak už to je u mnoha dalších instrumentálek. A když už jsme teda u answer, tak pár verzí z historie. Tohle to je Elephant Man. Krázo, tak tady ten answer neslyším. Pull up the tune.

No. Ale tady slyšíte tu basovou linku v podobě toho zvuku. To znamená, je to opravdu, vychází to z rytmu Answer. A u mikrofonu pánové Beanie Man a Ghost, song jménem God is Amazing.

Nicméně tenhle ten rytm vycházel od 70. let až vlastně do současnosti v různých verzích, ať už to byl třeba Bobby Contres z Massive B, který nahrál spousty věcí, vlastně i song Traffic Jam od Stevena Marleyho, který vyšel u Tough Gong, je postavený právě na answery rytmu a mnoho dalších. Nicméně, uvidíme, co se mi teďka tady bude chtít pustit k tomu, zatím to vypadá, že nic, protože jsem tady měl právě připravený ten výběr od Massive B, který nahráli na Answer v toho opravdu hodně. Ha! To přece jenom jo. Give a little love. Tohle to je Chronicle, Tata Chronicse. Give a little love. A my se Chronicsovi za chvilku budeme věnovat, respektive albu, který vyšlo dnes a který nahrála jeho žena Kelisa, ale i ten Chronicse je tam slyšet, o tom se povíme za chvilku. Teď Chronicle a Rhythm Answer. Premiéře 30. června 2026, posloucháte Color Music Radio a Jam Music Reggae Session.

0: Jo, tak to byl ještě krásná verze Don Carlos a tuším, že Nicodemus se produkcem asi Beat. I'm not giving up, no way. Mimochodem, Don Carlos měl před pár dny narozeniny, takže ještě jeden oslavenec. A ještě jedna verze Answer vás čeká teďka tematicky k tomu, co jsem vám chtěl ještě v rámci kalendáře vzpomenout. A to sice, že 1. července italský Somálsko získalo nezávislost, vznikla z toho Somálská republika v roce 1960, 1. července. O dva roky později se dočkali Burundi a Rwanda nezávislosti na Belgii v roce 1962. A v roce 1997, 1. července, Británie vrátila kontrolu nad Hongkongem Číně po 156 letech, kdy ji získali v rámci opiových válek. A 2. července 1925 se narodil Patrice Lumumba, první premiér Demokratické republiky Kongo. Což to, co se děje v Kongu, to je znova aktuální, možná jste viděli na mistrovství světa. A i když se o tom toliko nemluví, skrze mnoho dalších konfliktů, tak to, co se děje v Kongu, je dost šílený. No a co bych ještě zmínil, že 2. července 1914 500 černých Afroameričanů emigrovalo zpátky do Afriky. A my už jsme tady dělali několikrát vzpomínku na Marcuse Garveyho, významného jamajského politika a novináře, který hodně propagoval tu možnost, aby se potomci lidí, kteří byli zotročeni v Africe a odveženi násilím do Ameriky, ať už severní nebo jižní, nebo na Jamajku a tak dál, aby měli tu možnost se vrátit domů do Afriky. A udělal kvůli tomu i lodní cesty, který nazval Black Star Liner. A to samozřejmě Rastamani nemohli nechat bez povšimnutí. A tak si dáme za chvilku slavný song jménem Black Star Liner v podání Hugh Browna. A vzpomeneme taky Fred Loxe, ale i tenhle ten song je vlastně o Africe svobodný. Charlie Chaplin z kompilace Reggae Mandela, song jménem Free Africa.
1: How this one dedicated to all the people them we are suffering in Africa, my brother. Every day them suffer, every day them die to President Bhutta.

Z perspektivy těch 400 let otroctví a z pohledu jamajské muziky samozřejmě se koukám na tu otázku té imigrace trošku jinak než aktuální politický názor. Nicméně, když už jsem zmiňoval Black Star Liner a projekt Marcuse Mosaya Garveyho, tak tady je song Black Star Liner You Brown. A za chvilku taky Fred Lox nebo Sizzla Kalanji a potom už vás čekají ty novinky. To znamená, už teď je jasný, že dnešní session bude Extended XXL. Příjemný poslech. Posouváte

Tak, to byl legendary Fred Locks a jeho song jménem Black Star Liner. Se vzpomínkou na Markuse Garveyho. Jak už jsem říkal předtím, proto vidím trošku tu situaci kolem kolem uprchlíku trošku z jiný perspektivy. Proč to není o barvě? Tahle ta věc se jmenuje No White God. Sizzla Kalanji, jeden z jeho velkých hitů o tom, že jeho bůh není bílej. Je stejný jak s Ježíšem, jak by mohl být Ježíš bílej, když je z Palestíny, ne?

Takže to byl samozřejmě hit jménem Rockstone, produkce Steven Marley, a na mikrofonu hostovali Sizzla Kalanji a Capleton, a byl to takový ten příslovečný most mezi těma předchozíma songama, který jsme zakončili s singlem No White God od Sizzly, potom věc, v který se potkávají Sizzla a Capleton v produkci Stevena Marleyho, a teď už nový alba. A to první nový album, který vám chci představit, vyšlo minulý týden, a je to nová deska dost kultovní postavy jamajské dancehallové scény, Bobo Dreda s turbanem, který se říká Capleton, nebo taky se mu říká Fireman, nebo taky se mu říká King Shango. A Capleton je dost velký jméno, stejně jako Sizzla, nebo Beanie nebo Bounty Killer, ve svém žánru. Velmi zavedená postava jamajského dancehallu, toho hodně jako až dejme tomu militantního a jako rasta modelu. A vydal nový album, velmi zajímavý nový album, který se jmenuje Heights of Fire, neboli Ohnivý výšiny. A je to nový dlouhohrající album, který vydal po 16 letech, od to větší událost to je. A pak je taky zajímavý, že to vydal ve spolupráci se švýcarským labelem Evidence Music a ve spolupráci s Derek Sound a s taky Little Lion Sound, což jsou dva soundy ze Švýcarska, to znamená jamajsko-evropská produkce. Já vám dám tři ukázky z této desky. A v té první se jednak objevuje hnedka v úvodu dnes už několikrát zmiňovaný korunní prince reggae music Dennis Emmanuel Brown, který zítra žil výročí 27 let od jeho odchodu. Nicméně ten titul korunní prince reggae mu už zůstává na věky věku. Tak ten je hnedka v úvodu vysamplovaný, a potom se v tom songu vedle Capletona objevují u mikrofonu i pánové Damien Junior Gong Marley a jeho brácha Steven Marley. Song jménem Babylon So Evil ze zbrusu novýho alba od Capletona, který se jmenuje Heights of Fire, a my se udáváme premiérově právě teď a tady na Color Music Radio Jam Music Reggae Session. Oh, de la Vega.

A do třetice K-Potenzio novýho alba Heights of Fire. A tady je remix od Lander Loop, věc jménem Bend and Down.

voilà, voilà. L'Interloop Remix, který můžete najít na novém albu od Capletona, první z horkých novinek, který se hrajeme v rámci dnešní session. A ještě jich tady pár pro vás mám připravených, protože nový desky vydali mimo jiné také Azalinič, Kelisa, KZ ve spolupráci s Loud City. Je tady čerstvý Markus Gad a nebo třeba taky Jaksta. To znamená, čeká nás toho ještě relativně hodně, uvidíme, co všechno stihneme, ale když už teda L'Interloop, tak tyhle francouzský producenty a projekt bych rád ještě zmínil v jedné věci. Malinko starší z velkého alba, do kterého si L'Interloop pozvali spousty známých lidí z celého světa na mikrofon, mimo jiný i General Levyho, který byl před pár týdny v Praze. Absolvovali jsme moc pohodovou dubplateovou session, tak zdravíme všechny Soundboys, Soundgirls. A tady vlastně trošku odkaz i na Raga Jungle, věc jmenem People is Massive. A potom úplně čerstvý, novej brazilský single od L'Interloop s Flavio Coelho.

0: ritmo mais popular de um grande país. Sou originário do batuque africano, culto através da dança, em eterna primavera.
1: L'interlupa Flavia Coelho, novinka jménem Venia Selecta. Zajímavá combination. Tak a teď už týpek, který si říká, já ho překládám jako Kaze, nicméně K, A, pak je takový ten znak pro dolar a E, takže Kase nebo K-dolare, Bůh ví. Každopádně produkce Loud City a zbrusunový EP je pomenovaný B a M, neboli BAM. A my si zahrajeme dvě ukázky, Shine a potom taky Lion's Den. Mimochodem tady se hostuje taky Josie Royale a nebo Gypsian. Takže dnes dvě ukázky, příště dáme další a vy posloucháte Color Music Radio a Jam Music Reggae Session a jsme v segmentu Brand New.

A tohle je z jeho zbrusu novýho EPčka, který vyšlo minulý týden ve spolupráci s Loud City. EP jménem BAM, B-A-M. 6 tracků, 19 minut a zajímavá muzika, která si myslím, že je docela zajímavým způsobem rozkročená mezi žánry. Další novinka, kterou jsem vám v rámci dnešní session chtěl představit, je zpěvačka, nebo správně bych měl použít jamajský termín DJka, protože taky spíš toastuje než zpívá, nebo je docela zpívá, takže možná singjka, Aza Linič. Vedle Hempressa Tiva je jedna z nejvýraznějších postav mezi mladýma jamajskýma toasterkama. A Aza vydala svoje velký debutový album teprve nějaký 2-3 týdny zpátky, jmenuje se Rebel Dota, neboli rebelská dcera, nebo dcera rebelů. A co je zajímavé na té desce je, že to produkoval legendární King Jammy, což je samozřejmě kulturní label Jammies, kde nahrávali největší legendy rabadabové éry a mnohem dále. Takže naprosto zásadní vydavatelství a producent, který spolupracoval s Azou na téhle debutové desce Rebel Dota. Dáme si tři ukázky. Ta první už hraje pod náma Rebels in Town, potom spolupráce s Jesse Royalem jménem No Vagabond, nebo Rastaman is No Vagabond. A pak ještě moje oblíbená singlovka Cheeky Wah Wah Why. A Pull Up The Tune, poslouchejte i lyrics Azy Linič.

Jo, Wagwan, Czech Republic. Zdravíme Karlovy Vary, Liberec, samozřejmě Praha, Brno, Plzeň, Budějovice, Krumlov, Znojmo, Opava. Nově taky Hlavě, brzo už i Tábor a Ústí nad Labem přes FM, nebo samozřejmě kdekoliv DAB+, nebo internety. Skvělý, že jste se mnou až do teďka, jsem moc rád, že i takhle v takovýhle tropický večer můžeme být společně takhle skrze muziku, která nás propojuje. My jsme si dali tři věci z nového alba Rebel Dota, debutu od Azy Lineage, jeho první dlouhohrající desky, kterou produkoval nikdo menší než legendary King Jammy. No a blížíme se do finále, máme posledních 15 minut, pak už si pustíme reprízu DJ Ramela. Toto je Jaksta, který vydal velmi zajímavý nový album, nicméně nemám tu desku ještě k dispozici, ale venku je digitálně single jménem Move, v kterém hostují Coastal Kings. A pak nás taky čeká ještě na závěr deska, která vyšla dneska, která se jmenuje The Good Side of Things, dobrá strana věci, kterou nahrála Kelisa, partnerka Chronixe. A vlastně to znamená, že to její album navazuje na to Chronixovo Exile, což je z mýho pohledu jedna z nejlepších desek loňského roku, která vznikla v jejich domácím studiu. A stejně jako Kelly si hlas je slyšet v doprovodných vokálech té desky Exile od Chronixe, tak je tomu i obráceně na nový desce Kelly si slyšet i Chronix. A i když by mohla jít cestou hvězd právě skrze svého partnera Chronixe nebo skrze svého bráchu Kieznam Diho, který získal Grammy za reggae album roku letos, tak jde na to úplně jiným způsobem. Za chvilku si pustíme ukázku, ale ještě předtím právě Jaksta, Pull Up The Tune. A pak je tam ještě Markus Gat, který vydal taky zajímavý nový album, na kterém se objevuje i legendární Desaree. Tak tu se máme taky a potom na závěr Kelisu.

prom, prom, prom, prom, to byly jak sta. A ještě jsem zapomněl zmínit, vzpomenout si, že se zahráme ještě song jmenem Memories, nový single a la Jalil, který jsme loni přivezli do Prahy a moc rád na to vzpomínám. Přijel se svojí kingstonskou mladou kapelou.

Tak a ještě jsem sliboval, že si dáme nějaký kulturní hudební tipy. Takže teď je ten dobrý čas. Tento týden, jednak teda zmiňuji ještě jednou, že 1. července je International Day of Reggae v souvislosti se vzpomínkou na odchod korunního prince Denise Emanuela Browna. Nicméně nenašel jsem žádnou relevantní akci, kromě toho, že můžeme to vnímat tak, že za 5 minut bude 1. ledna a 1. července a že vám tím pádem mohl bych naservírovat v poledne polední menu Reggae Special. To je určitě možný, to si ještě promyslím. Nicméně, co se týká akcí, koncertů a festivalů, tak tento týden je jednak v Ostravě od 1. do 4. probíhá Beat for Love, samozřejmě hlavně festival taneční muziky, ale je tam Zion Stage, která, že letos není úplně toliko v reggae, ale nějaký reggae tam přesto najdeme. Koukám do jejich programu a našel jsem jména Demolition Man ve spolupráci s Crack in Dub za Ostravu, tam budou Kolča United a Mikaela a pak jsem tam taky zahlídnul, že tam budou Nevereš. A jinak, co se týká třeba dalších fúzí, tak bude tam Mikim, Prago Union, Rest, Michailov, Vladimír 518 s Mikem Team a tak dále. To všechno na Zion Stage festivalu Beats for Love, který jinak zve na headliner, jako je třeba Calvin Harris nebo Marshmallow. Ostrava 1. a 4. července. Co se týká reggae music, tak určitě tento týden je to hlavně o festivalu Summer Jam v Kolíně nad Rýnem. Summer Jam letos už, ani nevím, 36. ročník, možná tak něco. V pátek tam vystoupí Protože, Spice, Green, Queen Omega, Valiant, Charlie Black, The Congos, Culture s Kenyatta Hillem a mnoho dalších. V sobotu hlavně Gentleman, který teďka v létě vydá nový album, Bones MC, Dexta Dubs, Masika, Christopher Martin, Dub Inc., Kiba, Lila Ike, Pato Rankin, Luciano, Junior Kelly a mnoho dalších. A v neděli Burning Spear, Original Coffee, Barrington Levy, Kimani Marley, Big Ranks, Julian Marley a mnoho dalších. Summerjam.de, tam se dozvíte více informací k tomuhle legendárnímu německému festivalu, kousek od Kolína nad Rýnem. A ten proběhnete na teďka na, o nadcházejícím pátku, sobotě a neděli. Podobný data má taky 2. 3. 4. července festival ve Francii, 10. ročník, jak to vyslovit, Erva festival, bylinný festival, kde headlinují letos Dub Inc., Julian Marley, Kimani Marley, Negmarons, Sniper, Janis Odua, Marcus Gad, Alpha Stepa, Alpha and Omega, Dub Dynasty, Ashanti, spousty ještě dubových projektů. 2. 3. 4. v městečku Anneyron ve Francii. A zároveň ještě pozvánka do Holandska, kde teď na začátku července proběhne Keti Koti festival v Amsterdamu, kde je headlinerem Kimani Marley. Zmiňovali jsme i Queen Omegu, ta vystoupí i na Colors of Ostrava, to je někdy v půlce měsíce, 2. půlce července. Z dalších akcí potom ještě třeba míříte do Itálie, tak vězte, že 3. až 5. července tam probíhá probíhá tam festival Bomboklad. A headlinerem je Albrozy, Schengen Klanem a taky 99 Posse, DJ Groove, Patois Brothers a další. To znamená, že hlavním headlinerem samozřejmě hlavně Albrozy. 3. 4. 5. července Bomboklad festival v Itálii. A co tady ještě koukám, ve Francii 3. a 4. července African Vibes Festival La Teste de Bouche, taky Francie, a tam bude Kimani Marley, a taky Blacko, Lidio, Psara Lugo a mnozí další. A případně 3. a 4. července ve Francii v Bordeaux, Pyrenejský festival, kde vystoupí Cimarrons, Natalie Rice, La Ruda, La Faz a mnozí další. A aby toho nebylo málo, tak 4. července ještě Reggae Roots Rotterdam s neuvěřitelným line-upem Burning Spear, Barrington Levy, Julian Marley, Original Coffee,
Postman, Rímach, Sizzla Kalanji a Yellowman s Uppercut Bandem. V Rotterdamu, v tamním Zuid Parku 4. července, to je v rámci jednoho dne takhle narvaný program, to je hodně solidní. No a případně 4. července ještě pozvánka na Rum and Reggae Fest, který proběhne v Sheffieldu ve Velké Británii. A tam budou Mungo's Hi-Fi se solo Bantonem na mikrofonu, General Levy, Reggae Roast s Mistrem Williamsem u Majku a mnozí další. Tak to je ještě další tip pro výlet do Británie. A pak tady mám ještě jeden do Holandska, tam to už je třetí festival v Holandsku o nadcházejícím víkendu, ten tam bude v Hágu, Sunsplash Reggae Festival. A pozor. Popkan, Steel Pulse, Richie Spice, Luciano, Glenn Washington, Pato Rankin, Lila Ike, Christopher Martin, Tommy Lee. Wow. Hodně nabito. No, tak tolik tipy pro výlety do Holandska, do Německa, do Francie, do Itálie. Pro začátek července solidně nabitý program. A tak vás zvu a zvu vás taky k zejtřejšímu polednímu menu v pravý poledne, kde bychom ten reggae měsíc mohli oslavit v plný parádě. A já už, myslím, už koukám na hodiny a vidím, že je přesně půlnoc, to znamená dobrý čas vám říct krásnou dobrou noc. Za chvilku si pustíme reprízu pořadu DJ Ramela, ale ještě předtím vás čekají tři ukázky z nový desky, která vyšla teď 30. června a už zmiňovaná Kelisa, partnerka od Chronixe z jejich domácího studia. Velmi zajímavý album s 8 tracky, 10 tracky a 35 minutami. Vyšlo na jejím vlastním labelu Kelisa Music a jejím rodinným Captured Land Sound. A Chronixe tam můžete tak slyšet jemně v back vokálech a možná v nějakých aranžích. Myslím, že to je stejná doprovodná kapela Zinc Fans, jako doprovází Chronixe. A to nový album se jmenuje The Good Side of Things. Tak ať i vy vidíte nejenom v té muzice, ale obecně ve světě kolem sebe tu dobrou stránku věci. Od mikrofonu se loučí Lukáš Kolíbal, přeju vám krásnou dobrou noc. Slyšíme se v pravý poledne v rámci poledního menu, anebo tenhle speciál zase v neděli v repríze a příští úterý další premiéra. Mějte se božsky. Čau, čau, dobrou noc.

when he asked me if I had something to say for him.